klub drží, serček mu zablinka. Tilce jo zašívajo dol po naletišu. Slatter za polut letí, gorpa priucaný. Vsa ta čudna zmida, pamek sem odnese. Slatterove dilce do nutur nese.